0: Rádio Bonton zprávy.
1: Jak bude v novém týdnu? Čekejme hodně mraků, ale víc pršet by mělo především v úterý a ve čtvrtek. Teploty najdeme většinou až do konce týdne do 25 stupňů Celsia. Ke 30 se pak vrátí na konci týdne, konkrétně v neděli. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie totiž nedávno představila takzvaný proteinový plán. Ten chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. I Česko je totiž závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce proteinů, ale podle odborníků, je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muže, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, se po několika hodinovém pátrání záchranářů a policie podařilo najít. Je v pořádku, byl jeho kamaráda, jen jak si oba nedali nikomu vědět, že je v pořádku. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda. V Beskydech 37-letý cyklista na Frýdecko-Místecku totiž nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů ve vážném stavu. Odtud ho sanitka dopravila do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích v pondělí začíná oprava důležité silnice pod Krušnými horami. Spojnice Liberce a Karlových Varů, tedy silnice první třídy 13. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v Lázeňském centru mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu dodala.
2: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
1: Teď je z jiného soudku. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu za loket z okýnka. Ten můžete vystrčit jenom na parkovišti. A během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uvnitř auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci. Varuje předtím expert světa motoru Martin Karlík.
3: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu, a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Vzhledem ke klesající teplotě na požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiče, už 12. dnem klesl počet zasahujících jednotek. Hasiči ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. V případě silného větru, který může doprovázet třeba bouřky, jsou opět připraveni na evakuace z objektů v okolí. Premiér Andrej Babiš chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v Praze Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl na síti X. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo. V Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici. Ve hře byly kromě Letňana ale třeba i pozemky v Praze Holešovicích nebo v Praze 10 Malešicích. No a i východočeské Pardubice mají velké stavební plány. Chtějí postavit celoroční kluziště. No a tahle hala má nabídnout i moderní tělocvičny.
2: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřišť daly snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tomáš.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením našich tajných služeb, řekl to na televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání můžou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale prozradit, jestli o něm bude v Číně skutečně jednat. Na cestu do této asijské země odlétl během odpoledne. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Na Facebooku o tom píše sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl taky poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce i místopředsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný člověk, který svou prací a lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii, píší kolegové odborníci. Češi v těchto dnech přesedávají z piva na nealko piva a ochucená piva s nižším obsahem alkoholu, hlavně když je venku velké horko. Čím je teplej, tím více přiklání ke slabším pivům.
3: Zatímco při teplotách okolo 20 stupňů nebo při dešti Češi preferují ležáky, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí především nealkoholická piva. V mnohých restauracích jdou na dračku exotické příchutě nealko piv. V oblibě je grepové nebo dokonce švestkové pivo. Lucie Šmídová.
1: A v Čechách pokračují samozběry ovoce a zeleniny. No ale vlastně čehokoliv. Například na Litoměřicku vznikl i samozběr květin. Na poli a záhonu u Encovan na kraji Českého středohoří jsou k dispozici třeba krásenka, cínie, chrpa nebo měsíček. Samozběr ale musí zájemci předem nahlásit. Třeba na Facebooku samozběr květin by Veru. Na místě dostanou kyblík, nůžky a nezbytné instrukce. No a za jednotnou cenu si můžou nastříhat kytky podle chuti. Rozhoduje naplněný kbelík, ne počet stonků.

jdu naší ulicí. Usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Jak bude v novém týdnu? Čekejme hodně mraků, ale víc pršet by mělo především v úterý a ve čtvrtek. Teploty najdeme většinou až do konce týdne do 25 stupňů Celsia. Ke 30 se pak vrátí na konci týdne, konkrétně v neděli. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie totiž nedávno představila takzvaný proteinový plán. Ten chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. I Česko je totiž závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce proteinu, ale podle odborníků je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muže, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, se po několikahodinovém pátrání záchranářů a policie podařilo najít. Je v pořádku, byl jeho kamaráda, jen jak si oba nedali nikomu vědět, že je v pořádku. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda. V Beskydech 37-letý cyklista na Frýdecko-Místecku totiž nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů ve vážném stavu. Odtud ho sanitka dopravila do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích v pondělí začíná oprava důležité silnice pod Krušnými horami. Spojnice Liberce a Karlových Varů, tedy silnice první třídy 13. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v Lázeňském centru mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu dodala.
2: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
1: Teď z jiného soudku. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu za loket z okýnka. Ten můžete vystrčit jenom na parkovišti. A během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uvnitř auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci. Varuje předtím expert světa motoru Martin Karlík.
3: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu, a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.
0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Vzhledem ke klesající teplotě na požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči, už 12. dnem klesl počet zasahujících jednotek. Hasiči ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. V případě silného větru, který může doprovázet třeba bouřky, jsou opět připraveni na evakuace z objektů v okolí. Premiér Andrej Babiš chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v Praze Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl na síti X. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo. V Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici. Ve hře byly kromě Letňan ale třeba i pozemky v Praze Holešovicích nebo v Praze 10 Malešicích. No a i východočeské Pardubice mají velké stavební plány. Chtějí postavit celoroční kluziště. No a tahle hala má nabídnout i moderní tělocvičny.
2: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřišť daly snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tamáš.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením našich tajných služeb, řekl to na televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání můžou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale prozradit, jestli o něm bude v Číně skutečně jednat. Na cestu do této asijské země odlétl během odpoledne. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Na Facebooku o tom píše sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl taky poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce i místopředsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný člověk, který svou prací a lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii, píší kolegové odborníci. Češi v těchto dnech přesedávají z piva na nealko piva a ochucená piva s nižším obsahem alkoholu, hlavně když je venku velké horko. Čím je teplej, tím více přiklánějí ke slabším pivům.
3: Zatímco při teplotách okolo 20 stupňů nebo při dešti Češi preferují ležáky, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí především nealkoholická piva. V mnohých restauracích jdou na dračku exotické příchutě nealko piv. V oblibě je grepové nebo dokonce švestkové pivo. Lucie Šmídová.
1: A v Čechách pokračují samozběry ovoce a zeleniny. No ale vlastně čehokoliv. Například na Litoměřicku vznikl i samozběr květin. Na poli a záhonu u Encovan na kraji Českého středohoří jsou k dispozici třeba krásenka, cínie, chrpa nebo měsíček. Samozběr ale musí zájemci předem nahlásit třeba na Facebooku samozběr květin by Veru. Na místě dostanou kyblík, nůžky a nezbytné instrukce. No a za jednotnou cenu si můžou nastříhat kytky podle chuti. Rozhoduje naplněný kbelík, ne počet stonků.

tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

to bys měl věřit. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlídl.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Jak bude v novém týdnu? Čekejme hodně mraků, ale víc pršet by mělo především v úterý a ve čtvrtek. Teploty najdeme většinou až do konce týdne do 25 stupňů Celsia. Ke 30 se pak vrátí na konci týdne, konkrétně v neděli. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie totiž nedávno představila takzvaný proteinový plán. Ten chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. I Česko je totiž závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce proteinů, ale podle odborníků, je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muže, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, se po několika hodinovém pátrání záchranářů a policie podařilo najít. Je v pořádku, byl jeho kamaráda, jen jak si oba nedali nikomu vědět, že je v pořádku. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda. V Beskydech 37-letý cyklista na Frýdecko-Místecku totiž nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů ve vážném stavu. Odtud ho sanitka dopravila do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích v pondělí začíná oprava důležité silnice pod Krušnými horami. Spojnice Liberce a Karlových Varů, tedy silnice první třídy 13. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v Lázeňském centru mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu dodala.
2: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
1: Teď je z jiného soudku. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu za loket z okýnka. Ten můžete vystrčit jenom na parkovišti. A během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uvnitř auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci. Varuje předtím expert světa motoru Martin Karlík.
3: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu, a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: zprávy.
1: Jak bude v novém týdnu? Čekejme hodně mraků, ale víc pršet by mělo především v úterý a ve čtvrtek. Teploty najdeme většinou až do konce týdne do 25 stupňů Celsia. Ke 30 se pak vrátí na konci týdne, konkrétně v neděli. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie totiž nedávno představila takzvaný proteinový plán. Ten chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. I Česko je totiž závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce proteinu, ale podle odborníků, je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muže, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, se po několika hodinovém pátrání záchranářů a policie podařilo najít. Je v pořádku, byl jeho kamaráda, jen jak si oba nedali nikomu vědět, že je v pořádku. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda. V Beskydech 37-letý cyklista na Frýdecko-Místecku totiž nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů ve vážném stavu. Odtud ho sanitka dopravila do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích v pondělí začíná oprava důležité silnice pod Krušnými horami. Spojnice Liberce a Karlových Varů, tedy silnice první třídy 13. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v Lázeňském centru mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu dodala.
2: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
1: Teď je z jiného soudku. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu za loket z okýnka. Ten můžete vystrčit jenom na parkovišti. A během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uvnitř auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci. Varuje před tím expert světa motoru Martin Karlík.
3: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu, a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: No, usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Volená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
9: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: svět je plný bláznů, tak to je Leona Machálková, kterou si pustíme v první hodince ranního bontonu. Dorazí taky Sagi, tedy Sagvan Toffy. A zaspívá nám i Nick Cayman.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jak je u vás, ptám se. No, u nás v Praze na Hagiboru máme slunečno a 13 stupňů. Pondělí bude polojasné a na teploměru naměříme mezi 18 až 23.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. S velkými díky vás vítám v novém týdnu, co nám asi přinese, co se stane a jak s námi sled událostí zamává. No a i když máte třeba spoustu plánů, nezapomínejte, že člověk míní, ale život mění. Se laví, to je prostě život, tak žijme ho naplno a o to se pokusím, jak nejlépe umím i já ve vysílání vaší nejoblíbenější hudební stanice. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Freddie Mercury, I was born to love you. 8 hodin 11 minut posloucháte ranní Vontón, no a o tom, že nás posloucháte všude, o tom svědčí i vzkaz od našeho věrného posluchače pana Jindřicha Málka, který nás poslouchá v rehabilitační nemocnici v Berouně. Tam jsem si taky něco odležel, tak Jindřichu, ať jste brzy fit a ať vám to tam funguje a ať zase brzy běháte. Zdravím sestřičky, jsou tam velice ochotné. Ne, že bych tuto nemocnici chtěl doporučit, ale starají se o pacienty velice, velice dobře. No a my se pojďme podívat, jak to tenkrát bylo a co se stalo. Výlet do minulosti s datem 20. července v roce 1885 na Václavském náměstí se začalo s kopáním základů Národního muzea. Stavba trvala 6 let a náklady dosáhly výše 2 milionů zlatých. No a v roce 1979 se v Japonsku odehrála mezinárodní premiéra sci-fi hororového filmu Vetřelec. Všichni známe. Edmund Hillary, novozelandský horolezec, průzkumník, proslul tím, že jako první člověk vystoupil na horu Mount Everest, by měl dneska 107. narozeniny. Vrcholku Everestu vysokého 8848 metrů dosáhl 29. května v roce 53 se šerpou Tenzingem. Jeden z největších velikánů českého humoru, Jiří Grossman, se narodil před 85 lety. Ještě než se stal slavným, ve dvojici s Miloslavem Šimkem byl zakládajícím členem a především zpěvákem country beatu Jiřího Brabce. Měsíc před svojí smrtí se z jeviště naposledy rozloučil se svými diváky, kolegy a přáteli a zemřel na Hodgkinovu chorobu ve věku 30 let. Jiří Grossman věděl, že jeho předčasná smrt se blíží a tuto náladu přinesl do jednoho ze svých nejslavnějších textů, Závidím, který napsal pro Naďu Urbánkovou.

Alvaro Soler, Larry Bertát, 20 minut po 8 hodině, ranní bonton je tady s vámi. No a svátek má dneska Ilja, je to jméno, které znamená můj pán je Bůh. To byste neřekli, co? Já taky ne. K jeho známým nositelům patřili například herci Ilja Racek, Ilja Prachař, ale také Ilja Hurník, renomovaný hudební skladatel, klavírista a pedagog. Katolický kalendář dnes připomíná svatého Eliáše. Proč? No, protože Ilja je vlastně Eliáš. Kelly a Breda jsou pro dnešek oslavenkyně z rodu kočičího. Fenky jménem Carmen se zase mohou pyšnit též svým svátkem. No, přátelé, pozdravujte svoje miláčky, čtyřnohé i ty jiné, a věnujte se jim, protože jsou na nás závislí. Ano, nejenom kapsičky, kostičky, dobrůdky a tak dále, oni nám to vždycky vracejí. Další muzika na Vontonu. Dokola s Tomášem Klusem, dáme si i Ivetu Bartošovou, no a já vám popřeju krásné, dobré ráno s Pontonem.

0: Karel Zich a léto, jak má být, no a k létu samozřejmě patří prázdniny, takže my se na ně mrkneme trošku zblízka, kdo je vlastně vymyslel, jak dlouho trvaly, jakou mají tradici a kdo, kde má nejdelší prázdniny. Tak to proklepneme už za pár minut. Do té doby si dáme třeba Helenu Vondráčkovou anebo skupinu Hodiny, ale taky nejnovější zprávy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak ode dneška po více než třech měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze kvůli tomu očekávat okamžitý nárůst cen. Zdražit by měla po ukončení snížené sazby spotřební daně, hlavně nafta. Češi ročně utratí v zahraničí přes 200 miliard korun. Desítky až stovky milionů ale nechají v cizině úplně zbytečně. Podle bankéřů část turistů nepoužívá totiž správně kartu, když místo místní měny zvolí koruny. Jde o konverzi měn označovanou jako DCC. Banky přitom nabízejí možnost blokace této varianty. Iránská armáda dnes podnikla odvetné útoky na Bahrajn a Kuvajt v reakci na nové údery Spojených států na iránské území. Výbuchy byly slyšet v bahrajnské metropoli Manámě, kde se krátce předtím rozezněly varovné sirény. Také kuvajtská armáda dnes oznámila, že se země stala terčem iránských dronových útoků. Teniska Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je nadále 6. Karolína Muchová. Hned za ní, na 7. příčce, je její přemožitelka z nedávného wimbledonského finále Linda Nosková. Zatímco v jižní polovině republiky dnes bude většinou polojasno, na severu zůstane oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se tam objeví přehánky. Večer pak bude mraků i srážek zase ubývat. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy dnes bude až 25.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

8 hodin 40 minut, jste svědky ranního bontonu, já jsem rád, že jste s námi, je to fajn, za chvíli si dáme třeba Marii Rotrovou, Spice Girls, anebo Nicka Caymana, jeho hit I Promise Myself zazní už za pár chvil. Přátelé, máme 20. července, prázdniny jsou skoro v polovině, a propo koncepce školních prázdnin. Jak to s ním bylo? Kdo vynalezl ty prázdniny? Od kdy? A tak dále. No tak koncepci školních prázdnin navrhl již v 17. století, představte si to, pedagog Jan Amos Komenský. Kdo jiný by to měl udělat, že jo? Do praxe v českých zemích ovšem uvedla až císařovna Marie Terezie v roce 1787, což je 239 let zpět. Důvodem prázdnin byla především nutnost pomáhat rodičům při žních a polních pracech, protože na venkově bylo vzdělání dětí podřízeno obživě. No a dekret Marie Terezie zavedl hlavní prázdniny na 21. září až 31. října. To znamená, že školní rok začínal listopadem. Bylo to trošku jinak. No a která země má nejdelší prázdniny? To nejlepší nakonec, přátelé. Rekordmani jsou Italové, kteří si užívají 14 týdnů letního volna. No ale stejně nejdelší prázdniny byly ty nejlepší z Verneovky. 2 roky prázdnin. Wow!

0: Sagvantofy Da Weber. Zpěvákovi tohoto hitu 7. září tohoto roku bude, dámy, 62 let. No, nikdo nemládneme, ale Sagy zase vypadá velice dobře na ten svůj věk, co si budeme říkat. Za chvíli druhá hodinka ranního bontonu s kým? S Božským přece. Ano, zazní Lady Karneval v podání Karla Gotta, dáme si taky romantický smyčce. To je kapelka Nul, opět a Radeček. Zahrají taky Rembrandt a podíváme se do jednoho filmového seriálu. I'll be there for you, samozřejmě, přátelé. Tak přátelé, pojďme se podívat na oblohu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, počasí dnes by mělo být polojasné s teplotami 18 až 23 stupňů Celsia. Polojasno až zataženo s četnými přeháňkami a nejvyššími teplotami 19 až 23, tak zní předpověď meteorologů na zítřek. Jak to bude opravdu, uvidíme.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy ještě jednou buongiorno, krásné dobré ráno, dámy a pánové. Startuji druhou hodinu ranního Bontonu. Počasí, to je, oč tu běží. No, jaké teploty nám přinese celý z brusu nový týden? To nám ozřejmí meteoroložka Dagmar Honcová v rubrice Žít podle počasí, zhruba plus minus kolem 20. minuty této hodiny. No a já se vás ale zeptám, baví vás hrát šachy? Na šachovnici anebo v životě? No, dnes je totiž Mezinárodní den šachu, takže si taky trošku zašachujeme. No a krom toho třeba Tina Turner anebo ABBA.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Tina Turner na vlnách Rádia Bonton. Teď jsem si vzpomněl na její kdysi pražský koncert. Byla skvělá, no a vůbec byla skvělá celý život, co zpívala. Rocková babička už není mezi námi, nicméně její písně žijí dál. 12 minut po 9. hodině, druhá hodinka ranního Bontonu a dneska, přátelé, je Mezinárodní den šachu. Je slavený na památku založení Mezinárodní šachové federace v roce 1924 a zajímavé na tom je to, že dnešních oslav se účastní kolem 600 milionů pravidelných hráčů šachu. A jestli pak víte, kdy vznikly šachy, tak ty vznikly v 6. století v Indii pod názvem Chaturanga. Tenhle ten název znamená čtyři součásti vojska. Hra se hrála s kostkami a obsahovala základní rozdělení figur s různými možnostmi pohybu. V 7. století po dobytí Indie Peršany se hra přejmenovala na šatranč. Ztratila prvek náhody, potom v 15. století dokonce se hra dostala přes arabský svět do Evropy, kde prošla poslední velkou pravidelnou revolucí. Výrazně se posílila moc dámy, tedy královny a střelce. Hra se zrychlila a získala dnešní podobu. Tak tedy, přátelé, od 6. století se hrají šachy. Přiznám se, že tahle ta hra mě vůbec nepolíbila. Vůbec. Karty maximálně černýho Petra a co se šachů týče, no možná bych dal tu dámu. No nic, každý to máme nějak jinak. Za chvíli Riké povery a taky oceán právě teď. Z Bontonu.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: je povede na vlnách Rádia Ponton 9.21. Za chvíli si dáme třeba Alphaville nebo Anuka a teď je tu pravidelná rubrika
1: na Rádiu Ponton.
2: Krásné ráno, ochlazení, to je oč tu běží. V porovnání s víkendem půjdou nejvyšší odpolední teploty o 5 dolů a zastavovat se budou pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Víte, kde bude nejchladněji? Na Liberecku. Tam se rtuť teploměru zastaví už na 18 stupních. A zatímco na jihu našeho území nasvítí až 8 hodin délky slunečního svitu, bude polojasno jen přechodně oblačno, tak na severu očekáváme oblačno až zataženo a zejména v horských oblastech se místy vyskytnou i dešťové přehánky. Srážkové úhrny se zastaví do 8 litrů na metr čtvereční. Mimochodem, celý tento týden přinese podprůměrné teploty.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
12: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
13: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké dopoledne. Miliardové dotace od ministerstva průmyslu zatím nevedly ke snížení spotřeby energie a zvýšení vlivu obnovitelných zdrojů. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval peníze vyplacené v letech 2018 až 2025 a 16 jejich příjemců. U 4 z nich zjistil porušení za celkem 2,7 milionu korun a podal kvůli tomu trestní oznámení. Vláda dnes projedná zvýšení penzí pracujícím důchodcům i lidem po 80. Těm by se penze měla navýšit každých 5 let o 500 korun, ve 100 letech pak o 1000 korun. Kabinet by mohl projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla ohledně summitu NATO v Ankaře, anebo možný zákaz mobilu ve školách. Eskalace napětí na Blízkém východě a omezení přepravy zdražují ceny ropy. Brent si připsal téměř 3% a cena se vrátila na $90 za barel. Na pražské Štvanici dnes začíná turnaj WTA. Titul na něm obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. V pavouku dvouhry je nakonec 11 českých tenistek, včetně takzvané šťastné poražené z kvalifikace Lindy Frubertové, která v prvním kole v dalších dnech narazí na turnajovou dvojku a čerstvou vítězku z Aten Barboru Krejčíkovou. Zatímco na jihu území republiky bude dnes většinou skoro jasno nebo polojasno, na severu zůstane oblačno až zataženo a sem tam se objeví přehánky. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25.

0: Čača, tak tohle byla Alice Springs a píseň Vrať se mi zpátky na ranním bontonu. Zpět k Alici, možná to víte, možná ne, její rodné jméno je Alice Taťounová. Alici už je 52. No, čas letí. Každopádně tohleto jméno Alice Springs si zvolila jako svůj umělecký pseudonym podle města v Austrálii a od roku 91 má tohleto jméno prý i v občance. No, největší zálibou Alice Springs je hra na klavír, tu vystudovala na pražské konzervatoři. Svoje soukromí si chrání a to tak důkladně, že poslední zpráva o ní se datuje z roku 2008. Co dál, jak se Alice má, nedopátral jsem se, takže věřme, že se má v pohodě, že si užívá života a že stále zpívá a ty její písničky jsou stále tak dobré jako tyhle ty z roku, no, z 90. let. Pojďme se podívat, přátelé, na to, co dalšího mám pro vás nachystáno. Samozřejmě především muzika, tak tedy za chvíli třeba Jeleni, bude tu Karel Gott a jeho Lady Carnival, anebo Rembrandt, no a pak taky písničky na přání, takže už teď můžete přemýšlet, komu, co a jak pošlete prostřednictvím Rádia Bonton.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: čas letí jako bláznivý, dámy a pánové. 9 hodin 58 minut, to byla poslední písnička ranního bontonu. Milan Fiala vám přeje, přátelé, užijte si to, jsme tady jenom jednou na tom světě, no a to dnešní pondělí, jak se říká, vstříc novým dobrodružstvím, tak si to užijte, určitě nám ten nový týden přinese spoustu zajímavostí. Se mnou ve studiu žádná zajímavost, je to prostě zaběhlá skutečnost, je to Dan Kostka.
1: Ano, skutečný.
0: Skutečný, ano, reálný, this is a real man, Daniel Cube.
1: Danny Cube, prosím tě.
0: Jo, Danny Cube, okay.
1: No, je na čase, aby si šel, Milane.
0: Ano, ano.
1: Takže si užívej zbytek toho pondělí, pro tebe je to zbytek, pro nás je to vlastně start.
0: Určitě.
1: Prakticky, když se to tak vezme. No tak 10. hodina se blíží, za chvilku je tady, takže pojďme pomalu, ale jistě plnit vaše hudební přání.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Já vám přeju nádherné dopoledne v pondělí 20. července. Tak pokud už máte rozmyšleno, komu takhle na startu toho nového pracovního týdne uděláme nějakou tu hudební radůstku, samozřejmě hrňte to na mě jednak SMS-kou na čísle 736 300 888 nebo zprávou na náš Facebook a také Instagram. Ilja dneska slaví svátek, takže přejeme všechno nej a posílám Jirku Korna.

To byly Mandraže na Bontonu. Hledá se žena, hledá se píseň pro vás. Ano, jsou tady písničková přání s datem 20. července. No a jednu už bych tady měl, tak pojďme na to. Vypíšete dobrý den v novém týdnu, Dané. Skvělá muzika, dobrá nálada, dobří lidé. Tak se pozná Bonton. A víte, jak se pozná dáma? Že o ní zpívá Valérie Čižmárová. Právě o tuto písničku bych tě při pondělku porcil. Tak se pozná dáma a Valérie Čižmárová. Děkuji, tady je i dnes Honza. Takže Honzo, díky za parádní SMSku. No a díky za vaše přání, tohle je další parádní muzika na Bontonu a hrajeme ji pro vás. Tak ať se vám líbí.

To byli Supertramp na Bontonu, já vás zdravím, přeju vám nádherné pondělní dopoledne, plné vašich hudebních písničkových přání. Pojďme na další, píšete dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku Dělání od Svěráka a Uhlíře pro naší kolegyni Janču, která se nám vrátila z dovolené. Děkuji, píše nám Kája. Tak milá Kájo, myslím, že písničku s příznačnějším názvem jste asi vybrat nemohla, tak já vás zdravím, Jančo, doufám, že jste odpočatá a připravená opět zatáhnout v tom pracovním procesu. Tak ať se vám dneska daří, ať ten přechod nějak zvládáte. Já doufám, že to bude v pohodě a v pořádku. Teď už pánové Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a vaše dnešní hymna. Tak pojďme na to.

do očí a najde sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

To byl Michal Hrůza z písní Pro Emu na vlnách Rádia Bonton. Tohle jsou pondělně vyladěné písničky na vaše přání. Další už je tady a v něm píšete ahoj Rádio Bonton. Poprosím zahrát před dovolenou píseň od Erose Ramazzottiho a Cher Piuke Poi. Aby se dobře řídilo, díky, Honza z Prahy nám píše. Tak milý Honza, já vám přeju krásnou dovču, užívejte si ji se vším všudy, teď ovšem ještě s nějakou tu parádní muzikou od nás. Teď už Cher a s ní Eros Ramazzotti na Bontonu pro vás. Tak ať se vám líbí.

Marcela Holanová přinesla svoji trošku do mlýna, tedy tu hudební, k nám na Radio Bonton. Ale teď už opět vy a vaše další zprávy, které dorazily. Například píšete: přeji krásný den, Dane, i všem ostatním oslavencům dnešního dne a prosím zahrát od Donny Summer Hot Stuff. Děkuju, napsala nám Dáša, takže Dášo, samozřejmě i pro vás právě teď na Bontonu Donna Summer bude zpívat. Tak tady máte.

Tak to byly Miraj na Bontonu, já vám přeju krásné pondělní dopoledne, pohodový vstup do toho nového pracovního týdne. No a mám pro vás další hudební přání. Ahojky, Dane Kostičko, píšete, můžeš prosím nechat zahrát pro dobrou náladu písničku od Pokáče Solitér, děkuji. A prosím pro Gabrielu, takže milá Gáby, Pokáč je váš.

Z velmi slavného filmu Top Gun, teda z toho úplně prvního, jedničkového takzvaného, právě teď ústřední melodie v podání kapely Berlin na vlnách Rádia Bonton. Ale pojďme dál za dalším hudebním přáním, které dorazilo. Píšete v něm: dobré dopoledne, Dane. Mám k vám prosbu. Můžete zahrát nádhernou píseň Čísla na hodinkách od skvělého Davida Dejla pro všechny jeho fans Davida a posluchače vašeho rádia. Pro pohodový den. Moc děkuji a přeji vám krásné pondělí. Táňa z Prahy nám píše. Táňo, tak díky za zprávu, i vy se mějte při pondělku nádherně. Teď to bude ještě mnohem lepší. Co vy na to? No určitě. David Dale je připraven, tak tady ho máte.

Ve filmu Pupendo zazněla tahle nádherná písnička, to byl Mekyš Birka a jeho balada o polních vtákoch na Bontonu. 3 minutky a je tady 11. hodina. Pojďme ještě na poslední hudební přání, ve kterém píšete milí Dané a všichni bontoňáci zdravím při pondělku a poprosím o CC Catch a její Heartbreak Hotel. Jen tak, ať se nám ten týden pěkně rozjíždí. Moc děkuji, napsala Táňa. Tak milá Táňo, velmi rád vám tuhle písničku pouštím, takže tady už jí máte. CC Catch je vaše na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

0: Krásná CC Catch udělala tečku za dnešními písničkami na přání na Bontonu. Minutka po 11. hodině, tak to je aktuální čas. No a další muzika, to budou třeba Olympy. A dorazí i se Želvou na vlně Rádia Bonton, podobně jako se Siránem Krištof. A nebo s Tarzaním Bojem Baltimora. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No my se už za malou chvíli společně vypravíme za rozmary současného počasí, teď ovšem také za další muzikou. Tady jsou Bonnie M.

Luna, veš, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: s nepsanou hymnou všech kamionáků na bontonu Josef Laufer, a to v 11 hodin a 18 minut. Já vám přeju nádherné pondělní dopoledne, tak dneska se nám konečně od těch veder malinko ulevilo. Například to pondělní ráno to bylo po delší době opravdu výrazně chladné, například na Šumově dokonce mrzlo. Ano, slyšíte dobře, nejchladněji bylo na stanici Kvilda Perla, kde naměřili minus 3,3 desetiny stupně Celsia. Mrzlo také na Březníku, Rokycké Slati i Horské Kvildě. Ale nebojte se, nic to samozřejmě nekončí a i my jedeme dál s další muzikou. Za chvíli to bude třeba Olga Lounová, také Hanka Zagorová, s ní Standa Hložek s Petrem Kotwaldem, anebo Genesis. No a pokud nás ladíte za volantem, laďte dál, chystám i dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Radio Bonton.

0: Zdraví vás, milí bontoňáci, je 11:30, krásné pondělní dopoledne vám všem, kteří nás ladíte. Teď už vyrážíme na kontrolu hlavních tahů.
1: Rádio Bonton doprava.
2: S menším zdržením počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D10 na trase Běchovice-Satalice. Na 59. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním a nehoda blokuje pravý jízdní pruh. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 217. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět více než hodinu. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 41. kilometru ve směru z Brna do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Vlaďko, díky za dopravní info, bontoňáci, vyjezděte opatrně a já vám budu hrát. Za chvíli to bude třeba Aneta Langerová, taky Baltimora a nebo Krištof.

Na Rádiu Bonton první vítězka hudební talentové soutěže Česko hledá superstar. Ano, v roce 2004 se jí stala Aneta Langerová. Za chvilku pravé pondělní poledne, no a k němu nás dovede ještě další skvělá muzika. Bude to třeba Věra Špinarová, bude také kapela Tým a teď už na Bontonu Billy Joel. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Radio Bonton.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect day.
1: Krásné pondělí, Bontoňáci, 12. hodina odbyla, po 12. další muzika, Václav Neckář například. K Vaškovi se přidává Eva Farná. A nebo pánové Climby Fisher. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Rádio Bonton, počasí.
1: No a jakže bude zítra, ptáte se, zpočátku polojasno, postupně čekáme od severozápadu oblačno až skoro zataženo a místy také dešťové přehánky. Jinak na jižní Moravě to budou srážky jen ojediněle, a co je dobrá zpráva, večer už bude srážek i oblačnosti ubývat úplně všude. No a nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: No a my se už za malou chvíli vrhneme také na Iliu. Právě Ilia dnes se slaví svůj svátek. No a my se podíváme na to, cože o tomto jménu vlastně říkají hvězdy. Do té doby s další muzikou Ricky a Povery.

0: Na Rádiu Bonton zpívala Laura Branigan. Já vám přeju hezké pondělí, dnes máme 20. července. No a Ilja, ten nám dnes slaví svůj svátek. V mládí její prý pronásleduje řada problémů, s nimiž si prostě často neví rady, ale po dosažení 30. roku věku. Takto se prosím karta osudu začne obracet. V životě toho může hodně dokázat, musí si ovšem trpělivě počkat na svou příležitost. No a pojevil je dostatek silné vůle a také pracovitosti. Úspěch se 100% tedy alespoň podle hvězd dostaví. Jinak občas ho brzdí urputná touha po dokonalosti, které se snaží dosáhnout nejen u sebe, ale také i o ostatních. Tak takový je Ilja, který dnes slaví svůj svátek, tak pánové tohoto jména, užívejte ho ve zdraví, v pohodě a v klidu. Za celé Rádio Bonton vám ještě jednou přeju všechno nejlepší. Za chvilku jsou tady také další dopravní informace, no a muzika k tomu. Václav Neckář, Bernie Paul a nebo Lucka Bílá.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Mademoiselle Giselle a sní Václav Neckář na Bontonu. Já vám přeju hezké pondělí, mám pro vás také další dopravní informace. Jakže to aktuálně vypadá?
1: Rádio Bonton doprava.
2: Vlivem hustého provozu se vytvořila nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 222. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět více než hodinu. A pod ochranou dodávku nepřehlédněte na dálnici D1 na 41. kilometru ve směru z Brna do Prahy. A dejte si také pozor na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna na 126. kilometru stojí pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: Vladě, díky za další dopravní info, tak vás zdravím, bontoňáci, přeju vám samozřejmě šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv. Teď už budete poslouchat také další skvělou muziku, za chvíli třeba Kolbí Kalé, také Michal David, anebo Eva Farná.

Na rádiu Bonton, rocker tělem i duší, tak to byl Aleš Brichta. Já vám přeju krásné pondělí. Dnes máme 20. července, nezapomeňte na to, že Ilja slaví svůj svátek, jinak dnes máme také Mezinárodní den šachu a dokonce i den lízátek. No, tak si můžete po obědě líznout sladkou tečku na oslavu a já vám zatím budu hrát další skvělou muziku. Za chvíli třeba Chris Norman a Suzy Quattro, také Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák, anebo Roy Orbison.

Radio Bonton. Radio Bonton. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: ráno, tak to byla jízda a s ní Alice Springs na vlnách Rádia Bonton přesně úderem 13. hodiny. A co dál? Například Marika Gombitová. Po 13. hodině i Petr Kolář. A nebo Madonna. Léto je tady, prázdniny s ním, Madonna a Holiday na vlnách Rádia Bonton a k tomu všemu další skvělé hity, které vás po 13. hodině čekají. No tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A jakže bude zítra, z počátku polojasno, postupně čekáme od severozápadu oblačno až skoro zataženo. Místy s přeháňkami v té severovýchodní polovině našeho území budou pravda četnější. Na jižní Moravě tak to budou srážky jen ojediněle, večer už jich bude ubývat na celém našem území, no a nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a co dalšího vás čeká, tak například už za malou chvíli společně vyrazíme na mistrovství světa v dřevorubectví, kde jsme teď o víkendu zanechali opravdu výraznou českou stopu. Ovšem teď už pojďme hrát. Jirka Korn na Bontonu.

0: To byl Rick Astley na Bontonu ve 13 hodin a 20 minut. Já vám přeju nádherné pondělní odpoledne. Mimochodem v zahraničí jsme se opět předvedli. Češka Karolína Urbanová totiž pokořila světové rekordy ve dvou ženských disciplínách na mistrovství světa v dřevorubectví, a to v americkém státě Wisconsin. Třídenního šampionátu v obci Hayward, který skončil v sobotu, se to zúčastnilo 66 mužů a 40 žen z 9 zemí světa. No a Urbanová ta se umístila na první příčce v ženské disciplíně underhand chop, v níž sportovci sekají kmen, na němž stojí, což vlastně simuluje sekání poraženého stromu. Češka přesekla 27,9 cm tlustý špalek z borovice bělokamenné za 21,28 sekundy. No a ovládla rovněž ženskou disciplínu standing chop, v níž závodníci musí co nejrychleji přeseknout vzpřímený kmen, jako by káceli vzrostlý strom. Urbanová pokořila 22,8 cm borovice za neuvěřitelných 19,38 sekund. Mimochodem, například takové naostření soutěžní sekery stojí kolem 8,5 tisíce korun, jak jsem zjistil, a to opravdu není levná záležitost. Ano, slyšíte dobře, pouhé naostření takové výherní mistrovské sekery. Tak samozřejmě Karolíně patří obrovská gratulace v tomto neobvyklém sportu. V každém případě vám patří také další muzika. Za chvíli to bude třeba Petr Kolář nebo Madonna. No a chystáme i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: na rádiu Bonton o 1:30, a k tomu skoro jednu minutku, tak to je aktuální čas. Jak to aktuálně vypadá na cestách, na to se podíváme právě teď.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A další informace startujeme na dálnici D0, tady pozor na 21. kilometru ve směru k D1, kde levý jízdní pruh blokuje nehoda 3 osobáků, počítejte se zdržením. Bouralo se také v Praze v ulici Průběžná, kde havaroval osobák s nákladňákem. Nehoda blokuje oba směry k ulici v Olšinách, i tady se zdržíte. No a míříme ještě na Českobudějovicko, silnice 156 u obce Trhové Sviny. Tady právě teď policisté řeší nehodu osobáku s motorkářem. Bohužel je to nehoda se zraněním. I tady čekejte velké komplikace. Tak hlavně opatrně, jeďte v klidu a pohodě. Já vám přeju šťastnou cestu, posílám také výbornou muziku. Za chvíli to bude třeba Kateřina Marie Tichá, taky Patrik Svejzí, anebo Divokej Bill.

Plamená Kateřina Marie Tichá na vlnách Bontonu. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Dnes máme 20. července. Mimochodem, třeba v roce 2011 proběhla právě dnes úplně první bezkontaktní platba v Česku. Ta se uskutečnila v jednom hypermarketu v Praze Čakovicích. To znamená, že bezkontaktní platba u nás má vlastně dneska už občanku a slaví krásné 15. narozeniny. Tak obrovská gratulace. No a další muzika, ta už je na cestě k vám. Za chvilku to bude třeba Ed Sheeran z Beyoncé, také Marcela Holanová, anebo Milan Farmer.

0: panečku, hlásek jako koní pásek. Tak to byla Whitney Houston na Bontonu ve 14 hodin a k tomu jednu minutu, to je aktuální čas. Já vám přeju hezké odpoledne, vybírám také další muziku v té další hodince dnešního vysílání. Bude třeba Petr Kotval. Dáme se také Mirai. A nebo Backstreet Boys. Tak krásný den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli, několik málo minut, ve studiu přivítám také Dagmar Honcovou, naši expertku přes počasí. No a jakže bude zítra, prozradím vám, když si nám vydržíte dál. Ovšem, než dojde Dagmar, mám pro vás také další muziku, která ji zatím bude zastupovat. Bude třeba Arnošt Pátek a jeho poslední prázdniny. Budou také Krištof a nebo právě teď Abba.

0: Radio Bonton.
1: Jsem v dýně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Tak to byla Hanka Zagorová na Bontonu, teď už je Dagmar Honcová. Ta nebude zpívat, ale prozradí něco málo o zítřejším počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. Po relativně studeném ránu, kdy budou teploty v údolích a dolících klesat jen k 5 stupňům Celsia, je před námi další teplotně podprůměrný den. V Čechách se nejvyšší odpolední teploty zastaví mezi 18 až 23. Na jižní Moravě potom naměříme až 25 stupňů. A zatímco ráno a dopoledne bude ve znamení polojasné oblohy, tak od severu začne postupně velmi rychle docházet k přibývání oblačnosti. A právě na severu ji bude během odpoledních hodin nejvíce a postupně se k zatažené až oblačné obloze přidá i občasný déšť nebo dešťové přehánky. V jižní polovině našeho území ale potřebovat deštníky a pláštěnky nebudeme.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.

0: Jana Kratochvílová zpívala na Bontonu My pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A máme tady problém na D8, pozor na 9,5 km ve směru na Ústí nad Labem, kde havaroval celkem 4 vozidla. Koukám, 2 osobáky, 1 nákladák a 1 dodávka, takže počítejte s velkými komplikacemi. A pojďme dál do Chebu, tady pozor v ulici Pražská, kde je v sobě nákladák s osobákem. No a ještě Jihlavsko, na silnici 38 v obci Střítež se právě teď řeší nehoda osobáku s autobusem, tak jezděte opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. No a muzika to bude Marek Ztracený, také Kauma s Lambádou a nebo Miraj.

Marek Ztracený prospěvoval na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne. Tak fotbalové mistrovství světa je za námi, no a čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA právě po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentínu, no a na třetí příčce figuruje Francie. Tak velká gratulace, my se budeme muset ještě hodně snažit, abychom to někam dotáhli. Tak já bych to s dovolením ještě zatím dotáhl k 15. hodině s další muzikou. Za chvíli to bude třeba Bruno Mars, také Dalibor Janda, anebo právě teď Backstreet Boys. Tak mějte krásné pondělní odpoledne, no a vám všem přeju pohodový poslech.

nulová. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ.

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
8: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
9: Radio Bonton. Česká hudba doma.

Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

Radio Bonton. Už zase skončil flán.

Se το σάμα μου σε πέρασε το σάμα. Žiješ na kolejích, vlaky už vodele a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Každý

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Nesyčí jsem byl jiný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

asi bych ti říci měl, jak rád se úst tvých dotýkám. Taky bych ti slíbit chtěl, že spát už nikdy nechci sám.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kde byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Fond chce vrátit podporu v souhrnné výši 22 milionů. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily, fond proto podal žaloby. Už dřív mluvčí Agrofertu řekl, že jsou přesvědčení, že postupovali v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert, vložený ve dvou tehdy funkčních svěřenských fondech, stále vliv. Konec regulace cen pohonných hmot zatím neměl tak silný dopad, jak se čekalo. Dnes to při příchodu na jednání vlády řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Podle něj čerpací stanice stále nabízejí dřív nakoupenou naftu a benzín, takže se změna pravidel v cenách plně neprojevila. Prodej pohonných hmot se znovu řídí jen tržními mechanismy. Vláda cenové stropy uplatňovala od dubna a ministr k tomu dodal.
2: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
1: Premiér Andrej Babiš si z červencového summitu NATO v turecké Ankaře podle svých slov odvezl ponaučení a nebude v budoucnu v delegaci společně s prezidentem Petrem Pavlem. Předseda vlády to uvedl na dotaz novinek po pondělním jednání vlády. Premiér zároveň podle svých slov nemá problém s tím, že bude na příštím setkání Severoatlantické aliance v čele české delegace právě prezident, jak už dřív sám Babiš avizoval. Nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropského hlavního města kultury, zdobí Českobudějovickou lanovou třídu. Sochu vytištěnou 3D z recyklovaného betonu vytvořil ateliér Sculpt. Nové dílo ve veřejném prostoru funguje i jako lavička a malá rampa pro skateboardisty. Připomíná 3 roky od získání titulu EHMK a 1,5 roku od začátku roku 2028. Primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová-Parmová dodala.
3: Nápis má evokovat to, že jsme tím držitelem titulu pro rok 2028 a je to i hratelný nápis. Nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat. To znamená, že pro všechny možné generace návštěvníků, ale i obyvatel.
1: V roce 2028 se České Budějovice a jejich okolí promění na 366 dní přestupného roku v kulturní centrum České republiky, ale celé Evropy vlastně. Program nabídne víc než 100 projektů a přes 1500 kulturních akcí. Pořadatelé čekají, že město navštíví přibližně 1,25 milionu návštěvníků. V Madridu přistálo kolem 2:30 odpoledne letadlo společnosti Iberia s týmem fotbalových mistrů světa na palubě. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Fotbalisty přijal král Felipe VI. A premiér Pedro Sánchez. Pak absolvovalo mužstvo La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy až do ranních hodin, a to nejen v Madridu, Barceloně, Valencii nebo třeba Malaze, ale de facto po celém španělském království. Ale ve Španělsku v noci na pondělí taky zemřel 13-letý chlapec a několik dalších lidí se vážně zranilo, když se pod nimi zřítila fontána, na kterou vylezli při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale v Americe. No a připomenu, že Španělé letos porazili a Argentínu a stali se tedy mistry světa. Španělům se povedlo totéž, co při prvním triumfu na světovém šampionátu před 16 lety. Také tehdy zvítězili nad Nizozemskem 1-0 po prodloužení. Navíc opět 2 roky potom, co se stali mistry Evropy. A ještě jednou ze sportu vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa v Oklahoma City v USA stříbro v časovce kajak crossu. V úvodní disciplíně šampionátu ho porazil jen Brit Joseph Clark, který byl o 16 setin sekundy rychlejší.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Radio Bonton.
1: Radio Bonton.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Radio Bonton. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Lidem od 80 let věku by od příštího roku každých 5 let měl vzrůst důchod, a to o 500. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat za práci v důchodovém věku, víc řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
2: Ke zvýšení bude docházet automaticky co 5 let od 80 let, to znamená 80, 85, 90 a 95 let, tak tam se důchod automaticky zvýší o 500 korun. Máme také několik stoletých spoluobčanů. Tam to navrhujeme o korun 1000. Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči. Právě seniori nad 80 let patří mezi ty nejzranitelnější skupiny.
1: Zákon teď dostane k projednání ještě sněmovna. Vláda schválila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Předkladatelé navrhují účinnost zákona od 1. září 2027. Zákaz používání mobilů se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Ministr školství Robert Plaga se vymezil vůči výrokům dětského ombudsmana, podle kterého je návrh zákona zbytečný.
3: Zároveň bych se chtěl vymezit proti slovům dětského ombudsmana, který samozřejmě říká, že tento návrh je zbytečný. Doporučil bych mu, aby si přečetl celý ten materiál, který je analytický, který popisuje ta data a to, co se děje ve školách, aby také navštívil ty školy a vyjel ze svého pracoviště, kde je teprve chvilku, a podíval se, až začne školní rok, jak to v těch školách, které skutečně omezily mobilní telefony o přestávkách a nabídli dětem aktivní užití, vypadá.
1: Dětský ombudsman Martin Beneš řekl, že zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání mobilů můžou školy už teď upravovat ve svých řádech. Do řeky Ohře v Žatci na Lounsku zase tekly splašky, tvrdí obyvatelé města Chmele. A to už po několikáté. Stěžují se na to často i rybáři, kteří vidí ve vodě dámské vložky, tampony, odličovací tampony nebo papírové kapesníky. Zkrátka to, s čím si čističky nebo kanalizace neporadí. Naposledy se to stalo při začátku opravy žatecké kanalizace. Severočeská vodárenská společnost ale odmítá, že by šlo o odpadní vodu. Mluví o běžné spodní vodě ze stavební jámy, jak zmiňuje Lounský deník. Podle něj byla před časem pro Žatec ostuda během televizního pořadu známého rybáře Jakuba Wagnera. V jehož cyklu Rybí legendy, věnovaný pstruhům, záběry ukazovaly, jak tekly splašky z kanalizace přímo do Ohře. Stavbaři pokořili další milník při budování D11 na Polsko. Prorazili první z tunelového autobusu u Trutnova.
4: K prorážce na stavbě dálnice D11 ustříte, že na hranice s Polskem se propracovali přesně půl roku od zahájení ražby. Dokončili tak dolování levého tubusu tunelu nazvaného opevnění v pravé tunelové troubě. Zbývá prorazit už jen závěrečné metry. Hned potom se začne razit tunel Poříčí. Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů s výškou průjezdu 4,8 metrů. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhaly nonstop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Oldřich Tamáš.
1: A míříme do Bílých Karpat k československým hranicím. I tady jsou místní nespokojení. Obyvatelé Starého Hrozenkova na Uhersko-Hradišťsku se stěžují na šoféry aut, kteří přes obec jedou podle nich doslova závodní rychlostí. Jejich obavy ještě zesílily po vážné dopravní nehodě z 9. dubna, kdy na přechodu pro chodce přes silnici první třídy 50 srazil náklaďák školáka. Dítě utrpělo zranění, se kterými bylo letecky přepraveno do nemocnice. Proto vznikla i petice pro pořízení radaru.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?